0: A to je už na dnes naozaj všetko, milí poslucháči. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Reláciu v materinskom jazyku. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Od mikrofónu Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.